Zdravit lidi v Učeň, a dělat se tvar na Vítaň. Zdravit lidi v Učeň, a dělat se tvar na Vítaň.